Milí poslucháči, Bachovou symfóniou z kantáty Ich hatte viel Bekümmernis sme završili prvú polovicu dnešného nočného koncertu. Pred nami je krátka programová zvučka, po ktorej prejdeme do druhej časti nášho vysielania. Počúvajte Euroklasik Nocturno na Rádiu Devín aj naďalej.

Náš symfonický rozhlasový orchester zahral pod taktovkou Roberta Stankovského skladbu Eugena Suchoňa Symfonieta Rustika. Pokračovať budeme Suchoňovou malou suitou s pasakáliou opus číslo 3. Časti Preludium Attacca, Arieta Attacca, Scherzo Attacca, Pasakália Attacca a Reminiscencie. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Otakar Trhlík.

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave zahral pod taktovkou Otakara Trhlíka malú suitu s Pasakáliou, tretí opus Eugena Suchoňa. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.